14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

zpracování. A protože jste slyšeli, že se stal jako manažerem, a proto to už zaujalo se společně.

Pražský farmářský sbor. Generální partner nejstaršího českého profesionálního

Zase

Klasici Praha. Klasici Praha.

Zaslouchává se, to se zjistá, znamení, je to skladba, víte to jinak, to pořádá.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 14. září, svátek dnes slaví Radka. Máme necelých 5 minut po 9. hodině a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM. Můžete nás naladit i prostřednictvím internetu. Poslouchat nás můžete v mobilní aplikaci skrze naše webové stránky klasikpraha.cz a také v digitálním vysílání DAB+. Naše dopolední vysílání právě zahájila komorní hudba Bohuslava Martinů. Poslouchali jsme teď třetí větu z klavírního tria číslo 2 D-moll. Hrálo nám Smetanovo trio, jehož zakladatel Josef Páleníček se s Bohuslavem Martinů přátelil. No a na této nahrávce jsme slyšeli tedy zakladatelova syna, violončelista.

pianistu Jana Páleníčka, klavíristku Jitku Čechovou a také houslistku Janu Vonáškovou, dnes už tedy bývalou členku Smetanova tria. No a co nás čeká tedy v nejbližší hodině našeho hudebního programu, tak mimo jiné třeba hudba Ludwiga van Beethovena, Petra Ebena, Claudia Monteverdiho, také vynikající interpreti, mezi nimiž nebude chybět Berlínská filharmonie, uslyšíte také Bamberské symfoniky, orchestr revoluční a romantický, soubor Concerto Italiano a celou řadu dalších. No a teď nám pomalou část z Vivaldiho triové sonáty C-dur zahraje na mandolínu a Avital, doprovodí ho Benátský barokní orchestr.

Hudbu Antonia Vivaldiho, pomalou větu z jedné z autorových triových sonát C-dur, nám teď hrál mandolínista Avi Avital společně s Benátským barokním orchestrem. Byla to ukázka z alba tohoto hráče, které bylo zaměřeno tedy právě na Vivaldiho skladby v úpravách pro tento v klasické hudbě nepříliš často využívaný strunný drnkací nástroj. No a dále nás čeká hudba Felixe Mendelssohna Bartoldiho, jehož mladistvé cesty po Itálii inspirovaly jeho čtvrtou symfonii A-dur, přezdívanou proto italská. Závěrečnou část symfonie skladatel pojal v duchu tance Saltarello a nám teď tuto hudbu zahraje Pražská komorní filharmonie, řízená na nahrávce svým zakladatelem Jiřím Bělohlávkem.

Svižný tanec Saltarello, který tvoří čtvrtou část Mendelssohnovy čtvrté symfonie, takzvané italské, jsme teď poslouchali z nahrávky Pražské komorní filharmonie, která hrála pod taktovkou svého zakladatele, dirigenta Jiřího Bělohlávka. Dnes se tento orchestr jmenuje Prague Filharmonia. V září ho můžete slyšet hned na několika koncertech, například v rámci orchestrálních koncertů v Rudolfinu se představí v úterý 29. září ve Dvořákově síni. A zahrají tam Prokofieva, třetí klavírní koncert, a také devátou symfonii France Schuberta, přezdívanou Velká. Bude tam také účinkovat zahraniční solista, klavírista Andrew von Oyen, který s tímto orchestrem často spolupracuje a vystoupil s nimi mimo jiné i na jejich turné po Spojených státech před pár měsíci v newyorské Carnegie Hall. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď hudbou legendárního renesančního skladatele jménem Giovanni Pierluigi da Palestrina, od kterého si poslechneme skladbu Pulcra es amica mea. Ovšem, přestože to byl autor vokální polyfonie, tak tady jeho hudba zazní v instrumentální úpravě. Bude to ukázka z alba souboru Voces Suaves. No a ke staré hudbě se pak ještě vrátíme třeba také za pár minut s hudbou Claudia Monteverdiho.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Claudia Monteverdiho, jeden z jeho madrigalů Zefiro Torna Edi Suavi Accenti Chaconu, kterou nám teď zpívali tenoristé Valerio Contaldo a Raffaele Giordani a spolu s nimi soubor Concerto Italiano, který pod vedením Rinalda Alessandriniho natočil na rozsáhlou soubornou nahrávku čítající 11 CD všech 9 knih madrigalů Claudia Monteverdiho. Nahrávka vznikala téměř 30 let. No a my pokračujeme v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha teď Beethovenem, skladatelem, který zejména v příštím roce se bude v hojné míře hrát po celém světě, neboť si budeme příští rok připomínat 200 let od jeho úmrtí. No a toto bude předehra Coriolan, tedy předehra k divadelní hře na námět ze starořímské historie. Ovšem jedná se o jinou hru než slavný Coriolanus, tedy William Shakespeara. No a Beethovenovu předehru k této hře nám zahraje orchestr revoluční a romantický, což je těleso založené a na této nahrávce řízené dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem.

Vyslechli jsme dramatickou předehru Coriolan, tedy předehru, kterou Ludwig van Beethoven zkomponoval k divadelní hře téhož jména na námět ze starořímské historie o pololegendárním římském vojevůdci, který útočil na své vlastní město. No a na této nahrávce účinkoval orchestr revoluční a romantický, orchestr Revolutionnaire et Romantique pod taktovkou dirigenta Johna Eliota Gardinera. Beethovena můžete slyšet třeba také v podání pražských symfoniků už brzo tady v Praze ve Smetanově síni obecního domu na zahajovacích koncertech nové sezóny, které proběhnou 7. a 8. 10. a na kterých zazní Beethovenův houslový koncert D-dur, zahraje ho houslistka Alena Bajeva. Dirigovat bude Tomáš Netopil, tedy šéfdirigent pražských symfoniků, no a rovněž bude na programu druhá symfonie D-dur Johannese Brahmse. Budou to tedy koncerty ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. 10., kde zazní toto Beethoven novo skvostné dílo pro solové housle a orchestr. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu tady na Klasik Praha hudbou českého autora 20. století Petra Ebena. Zazní druhá věta z jeho koncertu pro varhany a orchestr s názvem Symfonia Gregoriana. Je to Ebenovo rané dílo z roku 1953. No a my si poslechneme nahrávku bamberských symfoniků, kteří doprovodí varhaníka jménem Gunter Rost, jenž se Ebenově tvorbě dlouhodobě věnuje, no a dirigovat bude Gabriel Feltz.

Poslouchali jsme hudbu českého skladatele 20. století Petra Ebena, druhou část z jeho raného díla z roku 1953, koncertu pro varhany a orchestr číslo 1 s názvem Symfonia Gregoriana, ve kterém tedy už skladatel nezapřel svou dlouhodobou inspiraci středověkou hudbou a gregoriánským chorálem. No a na této nahrávce jsme slyšeli hrát na varhany Guntra Rosta, varhaníka, kterého doprovodili bamberští symfonikové pod taktovkou dirigenta Gabriela Fel. Opět tu mám hudbu barokní, teď to bude Jean-Baptiste Lully, skladatel spjatý samozřejmě především se dvorem Ludvíka 14. My si poslechneme teď předehru z jeho opery s názvem Alcest a bude nám hrát soubor Le Talant Lyrique.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Muzika Florea a soubor Geisler s Hofkomedianten vás zvou na operu současného skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. Ponořte se s námi do příběhu umělce, který nachází světlo nejen pro divadlo, ale i svůj vlastní život. Poselství naděje zažijete v divadle Hibernia 15. září. Více na muzikaflorea.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Skonto nábytek.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Ladíte Klasik Praha.

Pět minut před desátou zazněla na Klasik Praha v dopoledním vysílání hudba španělského skladatele Joaquina Rodriga. Poslouchali jsme třetí část, takzvaný sekirkový tanec ze slavného kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice. Ovšem místo původní kytary tady na této nahrávce zněl kolumbijský nástroj zvaný tiple, na který zahrál solista Juan Manuel Araque Rueda, jenž tuto Rodrigovu skladbu v této úpravě natočil spolu s Jihočeskou komorní filharmonií z Českých Budějovic. No a před desátou hodinou ještě budeme poslouchat Pucciniho operní hudbu. Instrumentální intermezzo z opery Manon Lescaut nám zahraje Berlínská filharmonie.

0: Je minuta po desáté, slyšeli jsme Berlínskou filharmonii pod taktovkou Herberta von Karajana. V jejich podání zaznělo intermezzo z Pucciniho opery Manon Lescaut. V příští hodině našeho vysílání se do světa opery ještě vrátíme třeba s árií z Verdiho Traviaty. Zazní také Skryabin, Jírovec, Šostakovič a rovněž si zasoutěžíme ještě před 11. hodinou v našem vysílání na obvyklém čísle 739-987-987. A dnes to bude se státní operou, která do soutěže věnovala vstupenky na nové muzikálové představení, které se bude ve státní opeře hrát od čtvrtka 24. září, to bude první premiéra, pak i v mnoha termínech v říjnu. No a my vám právě nabídneme vstupenky na jedno z těch říjnových představení, bude to 25.10. od 14 hodin a to představení se jmenuje Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Je to tedy známý muzikálový thriller, kde se v titulní roli, tedy vraždícího holiče, představí basbaritonista Adam Plachetka, ovšem alternuje tam ještě s jinými pěvci Jiřím Hájkem a Alešem Jenisem, dále samozřejmě účinkující jsou z řad solistů Národního divadla a Státní opery v Praze. No a dvě vstupenky na toto muzikálové představení 25. října, tedy mohou být vaše už během příští hodiny našeho vysílání, pokud se zúčastníte v telefonické soutěži a pokud jako první správně odpovíte na soutěžní otázku. To má ale ještě čas, teď nás čeká hudba klasicistního autora Mucia Clementiho, poslechneme si jeho symfonii D-dur, její čtvrtou část nám zahraje těleso The Philharmonia.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme hudbu klasicistního skladatele Mucia Clementiho, čtvrtou část z autorovy symfonie D-dur. Teď je 7:10 a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha bude následovat rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne tentokrát představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá už název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, tak soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a také vybrané kusy z původně klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné. Naopak první Janáčkův kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl dle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. No a jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo i Tolstého krátký Valčík F-dur. Dramaturgii pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936 a také část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové. Jejíž otec byl Janáčkovým žákem. No a v hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přejímáním určitých folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem zřetelným už od mladého věku. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba souboru Signum Quartet si teď poslechneme třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové.

Poslouchali jsme komorní hudbu Vítězslavy Kaprálové, část jejího smyčcového kvartetu nám teď zahrál německý soubor Signum Quartet z jejichž nového alba, vydaného teď před pár dny 4. září u vydavatelství Pentaton. Pocházela tato ukázka, byla to tedy konkrétně z toho jejího smyčcového kvartetu třetí věta, no a na nové nahrávce, která se jmenuje The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, si můžete poslechnout kromě Vítězslavy Kaprálové i hudbu Leoše Janáčka, oba smyčcové kvartety i kvartetní úpravy dalších drobnějších skladeb. No a také jako taková kuriozita je tady zařazen jeden valčík od Lva Tolstého. To vše na tomto novém albu najdete a více se o něm můžete dozvědět i na našich webových stránkách. Dále nás čeká operní árie z opery Traviata od Giuseppa Verdiho. Di Provenza il Maril Suol nám zaspívá baritonista Cheryl Milnes, jeden z předních interpretů Verdiho baritonových rolí ve 20. století. No a hned po této nahrávce si také zasoutěžíme, jak už jsem sliboval, dnes se Státní operou o dvě vstupenky na muzikálové představení Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, které bude mít ve Státní opeře premiéru koncem září a vy budete mít možnost vyhrát vstupenky na 25. října.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali arii z Verdiho opery Traviata, kterou nám zpíval baritonista Cheryl Milnes, doprovázený orchestrem Bavorské státní opery, dirigoval Carlos Kleiber. Nahrávka už téměř 50 let stará, z roku 1977. No a my si teď zasoutěžíme o vstupenky nikoli na operu, ale na muzikál. Ovšem do soutěže je věnovala státní opera Praha, kde se teď od konce září bude hrát nová inscenace muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street, což je tedy velice slavné muzikálové dílo odehrávající se ve viktoriánském Londýně s poněkud morbidní zápletkou založenou na starých londýnských legendách o vraždícím holiči. Je to zároveň dílo plné černého humoru, které také nabízí určitý pohled na zkaženou společnost. Autorem tedy tohoto díla je známý americký muzikálový skladatel, na jehož jméno se vás možná už za chvíli zeptám. Nové představení režíroval Martin Čičvák a v titulní roli se jako jeden z představitelů tedy objeví i Adam Plachetka. No a vy můžete vyhrát na čísle 739-987-987 dvě vstupenky za obvyklých podmínek. Ptám se tedy na jméno amerického muzikálového skladatele a zároveň také libretisty, který napsal muzikál Sweeney Todd. Pokud vyhrajete, získáte vstupenky na 25. října na toto představení do státní opery.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je 10:55 a slyšeli jsme teď filmovou hudbu Johna Williamse, jednu z jeho méně známějších filmových skladeb, kterou složil pro britský televizní film Jana Eyrová z roku 1970, ještě předtím, než se prosadil jako filmový skladatel v Hollywoodu. No a my jsme během této skladby také soutěžili o dvě vstupenky na představení muzikálu Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, což je muzikál, který se teď nově bude od konce září hrát ve Státní opeře v Praze. Ta také do soutěže věnovala vstupenky. No a je to tedy nová inscenace tohoto muzikálu s mírně hororovou tématikou, ovšem je tam také romantický příběh a spousta černého humoru a grotesky. Režie se ujal Martin Čičvák a v titulní roli se tedy jako jeden z alternantů představí i známý basbaritonista Adam Plachetka a vedle něj celá řada solistů Národního divadla a Státní opery v Praze v dalších rolích. No a my jsme tedy soutěžili na obvyklém čísle 739-987-987 a ptal jsem se na jméno amerického muzikálového skladatele, zároveň také libretisty, napsal třeba libreto k Bernsteinově West Side Story a Sweeney Todd je tedy jeho autorským dílem, ke kterému zkomponoval i hudbu. No a správnou odpověď, že se tedy autor tohoto muzikálu jmenuje Steven Sondheim, tak tu mi jako první zatelefonoval pan Jiří, který vyhrál dvě vstupenky do Státní opery na 25. října od 14 hodin a tímto mu ještě jednou gratuluji.
1: Klasik Praha.
2: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
5: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Necelých 9 minut po půl jedenácté v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha zazněla tato hudba německého barokního skladatele Dietricha Buxtehudeho, který významně ovlivnil i Johanna Sebastiana Bacha. Slyšeli jsme jeho triovou sonátu C-dur v podání komorního souboru Arcangelo. Skvělá pianistka Elizabeth Leonskaja nám teď zahraje hudbu Alexandra Skriabina, virtuózní klavírní fantazii H-moll. No a poté ještě třeba hudba klasicistního autora Vojtěcha Jírovce nebo českého skladatele a klavíristy 20. století Josefa Pálenička. To vše bude k slyšení už v nejbližších minutách v rámci našeho dopoledního programu.

Klavíristka Elizabeth Leonskaja nám zahrála tuto působivou skladbu od Alexandra Skriabina Fantazii H-moll v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Za chvíli nás čeká hudba Vojtěcha Jirovce, to byl český klasicistní skladatel, rodák z Českých Budějovic, který se prosadil na řadě míst v zahraničí, působil ve Vídni, Itálii i v Londýně. No a právě londýnský soubor, orchestr London Mozart Players, nám za chvíli zahraje Andantino z Jirovcovy symfonie A-dur. Ukázka z loni vydaného alba se skladbami tohoto autora, kterou tedy natočil dirigent Howard Griffiths s tímto londýnským orchestrem. No a pak třeba ještě hudba 20. století, Josef Páleníček anebo Dmitrij Šostakovič. To budou autoři, jejichž skladby si poslechneme už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Klasik Praha 3 minuty před 11 teď dozněla tato neoklasicistní hravá hudba klavíristy a skladatele Josefa Páleníčka. Poslouchali jsme první část skladby ze 40. let minulého století s názvem Partita Piccola pro klarinet a klavír. Na nahrávce účinkovali dva přední čeští hráči na své nástroje, klarinetista Irvin Veniš a pianista Martin Kasík. No a před 11. hodinou teď ještě uslyšíme muzikálovou píseň v orchestrálním aranžmá Dmitrije Šostakoviče. Je to píseň Tea for Two, neboli Čaj pro dva, kterou Dmitrij Šostakovič kdysi v rámci sásky z paměti a údajně za 3/4 hodiny upravil pro orchestr. Vznikla z toho skladba, která se hrává pod názvem Tahiti Trot. A my si ji nyní poslechneme v interpretaci amsterdamského královského koncertního orchestru. Dirigovat bude Ricardo Šají.

Je 12 minut po 11. stále v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha posloucháte teď hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, respektive už ji neposloucháte, protože právě dozněla v podání amsterdamského barokního orchestru, který řídil Ton Koopman. Byla to první část z Mozartovy symfonie číslo 39 S-dur, tedy jedné ze tří posledních a vrcholných symfonií tohoto klasicistního mistra. No a dále se zaposloucháme do písňového cyklu Songs of Travel, což je dílo anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse na slova básníka Roberta Louise Stevensona. Sedmou část tohoto cyklu píseň nazvanou Whither Must I Wander, neboli Kam se musím toulat, tak tu nám zaspívá tenorista James Gilchrist a na piano spolu s ním účinkuje na nahrávce klavíristka Anna Tilbrook, dva britští interpreti, kteří spolu tvoří duo už téměř 30 let a mají na kontě řadu oceňovaných nahrávek anglického písňového repertoáru.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
6: Na kráji zamíchej.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Pět minut před půl dvanáctou jsme teď vyslechli příjemný valčík z pera amerického skladatele Aarona Coplanda. Z jeho westernového baletu s názvem Rodeo zazněl takzvaný valčík sobotní noci, tak s ním jsme si také mohli zavzpomínat na uplynulý víkend. No a na nahrávce účinkoval Baltimorský symfonický orchestr pod taktovkou Davida Zinmena. Za chvíli nás čeká ještě hudba francouzská, třeba Fauré nebo Halévy, také Saint-Saëns, a před 12. hodinou pak i duchovní hudba Joaquina Rossiniho, ale nejdříve ze všeho je tady hudba, kterou vám bude přinášet v nové sezóně 2026 až 2027 Pražský symfonický orchestr, a o které vám teď povypráví dramaturg Pražských symfoniků FOK Martin Rudovský v pravidelném rozhovoru s Martinou Klausovou.
1: Milí posluchači, jsme v úvodu nové koncertní sezóny a já jsem ráda, že v čase, který je vyhrazen novinkám z FOK, za námi přišel dramaturg Martin Rudovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme se tady setkali před koncem sezony, pak jsme tady byli společně, když jsme hovořili vlastně o vaší takové druhé činnosti dramaturgické v Krumlově, ale teď zase se setkáváme tedy nad programem Pražských symfoniků, kteří do nové sezony tady vstoupili tradičním koncertem ve Valčenské zahradě, který byl na konci srpna, který, pokud vím, tak se velmi vydařil. No a nová sezona je tedy před námi. My už jsme lehký nástin dělali v závěru té minulé sezony, ale opakování matka moudrosti, takže pojďme se podívat asi v té trošku obecnější rovině, co ta nová sezona přinese.
2: Řekl vlastně, že ta Valštinská zahrada byla správná předehra, nejen v tom, že se tam jako promítá, řekněme, celý náš jako obraz a všecko, co vlastně děláme jako velká fabrika na hudbu, ale to znamená, že tam byly jakoby komorní názvuky a byly tam operní věci a filmové, takže to všecko v té sezóně se samozřejmě ukáže, protože pořád ctíme to prapůvodní pekárkovo FOK. A i v tom smyslu, že vlastně jsme hodně vzpomínali a připomínali osobnost Václava Smetáčka, který má dvojité výročí letos, 1906-1986 jsou jeho životní data, takže 2026 je prostě jeho rokem, stejně jako 16 a stejně jako 36. Takže to bylo zasvěcen mu nejen ty Valštinské zahrady dvakrát, ale vlastně mu zasvětíme i republikové koncerty, protože on trhnul rekord s mou vlastí a Fokem, který už asi nepřekonatelný, protože Smetáček byl u Foku 30 let jako šéf-dirigent. A byl předtím i potom. Takže skutečně s námi strávil vlastně úplně celý život s tím orchestrem a byl takový otec zakladatel vedle toho Rudolfa Pekárka. A také jsme mu připsali, no připisujeme mu také k poctě novoroční koncerty, které jako k jeho poctě opět i zdvojíme, že on je sám zdvojoval a pro velký úspěch, řekněme, nebo samozřejmě už tehdy kopu turistů a dalšího lidstva v Praze. A také nově taky ten program zaměříme na Čajkovského, což také zavedl Smetáček. A my jsme dlouho drželi slovanské tance, samozřejmě se k ním zase vrátíme, ale teď jsme tak jako se vychýlili Václavem Smetáčkem. Takže vlastně to budou takové jako skoro vlastně stěžení projekty té sezóny, které budou zasvěceny Václavu Smetáčkovi. Dokonce i po poradě s rodinou dáme opět jeho bystu do obecního domu, tam do chodeb, takže prostě ten Smetáček bude takový náš jako maják. No ale samozřejmě je to také druhá sezóna s růstu s naším šéf-dirigentem Tomášem Netopilem, takže to je samozřejmě vždycky z hlediska orchestru jako jedno je, kdo je prezident a premiér, ale jako pro život orchestru je šéf-dirigent v našem případě Tomáš Netopil to úplně zásadní.
1: A já myslím, že tam je ještě takový další důležitý bod, který se ponese tou druhou půlkou sezóny asi víc, protože mám na mysli rok 2027 jako velké Beethovenovské výročí, takže to určitě také se tam objeví.
2: Je to tak, vlastně my mu věnujeme i zahájení, které po dlouhé době nabírá francouzská televize Mezzo, právě kvůli tomu, že vlastně tam bude Beethovenův houslový koncert, který potom, a to se vlastně přesně odkazuje k březnu 27, kdy slavíme to velké výročí 200 let od úmrtí, protože Mezzo tehdy bude vysílat v tom březnu 27 všechny podstatné orchestry světa se svými Beethovenovskými programy. Takže vlastně to zahájení se vztahuje k tomu už tomu výročí, které tedy bude až na 27. No ale my, protože jak jsem zmínil, jsme jako veliká fabrika, nejen orchestra, také komorní řady, tak také se tomu věnujeme, tomu Beethovenovskému výročí v klavírních recitálech hnedka vlastně dva. Budu zasvěcen našeho milovaného Lukáše Vondráčka a potom k Borise Gildburga, což byl vyložený monografický Beethovenovský recital od Apasionáty k Bouři, řekněme, a Měsíčního svitu, sonáta a tak dále. A potom také v komorních řadách u Šimona a Judy, kde vlastně provedeme i pár jeho klavírních trií Beethovenových. Takže skutečně to bude vlastně pokryté od symfonií, bude i jeden výlet pražsko-jarní Beethovenovský s Tomášem Netopilem. To nemůžu ještě prozrazovat, co to bude, ale také v každém případě Beethoven. A pak právě i to pokrytí té jeho komorní tvorby.
1: Ano, tak jako každý rok vlastně ta sezona se ponese v různých těch cyklech, ať už orchestrálních nebo komorních. My už jsme i také minulý týden mluvili s paní Evou Kolkovou, že i pro dětského diváka a návštěvníka máte své specifické programy. Tak u čeho se ještě zastavit třeba v tom úvodu sezony?
2: No, tak samozřejmě jako já jsem vždycky tak jako hrd na taky naší starou hudbu, kde třeba přivítáme kolegium vokále Chent, na který se moc těším, protože ho nově vede Barbora Kabátková, což je tedy jako úkaz neuvěřitelný, že tento jako vpravdě belgický klenot si zvolil Češku. Jo? To je jako obrovská revoluce. Možná, že to je drobnost, ale mě to úplně fascinuje. Potom samozřejmě ta světová klavírní tvorba, kde kromě zmíněných také hostíme Bertána Šamaju jako zahajovací koncert, Mirka Sekeru, pak také Kaťu Buňatišvili jako závěr. A je tam takový projekt, na který jsem, jako já se toho těším na všechno, ale na to se těším obzvláště, protože já i letos jsem byl na festivalu Staré hudby v Utrechtu, což je můj oblíbený festival, kde vždycky nabírám inspiraci a trošku i dech do té příští sezóny. A provede ruská klavíristka Olga Paščenko cyklus Fanny Mendelssohn, sestry slavného Felixe, cyklus Rock. A myslím, že nebyl vůbec nikdy v Čechách proveden, nebo určitě ne v nějaké novější době. A před každým tím měsícem toho roku je báseň nádherná, které toho času překládáme s Radkem Malým, protože ty některé ty básně nebyly nikdy z němčiny přeložené, jako myslím, že i Schiller a Goethe tam ještě nejsou přeložené básně, které jsme v češtině neměli. A před každým tím měsícem Igor Orozovič přečte tu báseň. Tak na to se moc těším, protože obecně mám strašně rád i náš cyklus Slovo ve viole, kam zásadně nezvu, protože je vyprodáno. Ale tento cyklus jsme trošku zvětšili do Rudolfína, že tohle bude vlastně také takové velké slovo a hudba v Rudolfínu s Igorem Orozovičem a Olgou Paščenko. Takže my přiznáváte, že mám čím dál tím radši tady ty jako hybridní formáty, že to není v uvozovkách jen jako koncert obyčejný, ale že zkrátka se tam prolamují různé další formy. V tomhle smyslu bych vlastně zmínil ještě dva takové podobné koncepty, totiž provedení Louskáčka druhého dějství v prosincových koncertech s Jirkou Habartem, kam jsme pozvali přípravku baletu Národního divadla, kteří budou tančit v těch chodbách. Nemyslím jako kolem smetanky, ale ve smetance v těch koridorech. A na to se moc těším. Taky jsme takový program, vlastně my ho máme občas v orchestru na dotek, ale jako uprostřed abonentního koncertu, to jsme vlastně ještě neměli, takhle hopsající děti v publiku, tak na to se moc taky těším. No a potom taky vlastně koncept, který si myslím nikdy nebyl, slovenská varhanice, improvizátorka Monika Melcová 2. ledna provede vlastně improvizovanou hru pod film Bastra Keatona Sherlock Holmes mladší, což je jeden z nejslavnějších, myslím, že mnoha Oscary oceněný němý film někdy z konce 20. let Bastra Keatona. Je to prostě samozřejmě neuvěřitelná sranda, prostě všecko. Asi hodinový film, což na němý film groteskuje velká duráta. No a Monika Melcová s tím jezdí po světě a vlastně improvizovaně doprovází všechny ty jako ty držkopády a všechno dalšího, co v tom filmu je, improvizovanou hru na varhany. A to je tedy Plátno a varhany a Monika Melcová. Taky nevím, že by takový formát tady někdy jako v Praze byl, takováhle velká improvizace, a na to se moc těším. Nebo třeba ještě jiný filmový projekt 1. dubna, není to apríl, bude živé hraní orchestru pod film Cesta do pravěku, slavný film Zemanův. A možná se málo ví, že tu hudbu dávali dohromady E.F. Burian a Zdeněk Liška k tomu filmu. Takže to myslím, že taky bude vůbec poprvé. My jsme jaký dlouho shledali práva přes rodinu E.F. Buriana. A to bude jaký, myslím, poprvé, co vůbec ten film takhle jako zazní s živým orchestrem. Tam je veliká symfonická partitura k tomu. No. A takhle bychom mohli
1: pokračovat.
2: Možná ještě z takových prvních setkání s velkými dirigenty, vlastně FOKu, to bude jaro 27 s Julianem Rachlinem, se kterým jsme se nikdy nepotkali ani houslově, ani dirigentsky, a bude vlastně program, který bude hrát i dirigovat. No a pak také s jedním nejpodstatnějších dirigentů našeho času, s finským dirigentem, který toho času působil ve Francii, s Mikko Frankem. Takže na toho se taky moc těším, to vlastně budou z těch jako úplně nových akvizic.
1: Takže to budou premiérová setkání.
2: Už chvilku už dirigují, to zase jako...
1: Ne, myslím...
2: Ale s Fokem to bude tak. Poprvé a vlastně to jaro 27 bude jaký docela, kromě samozřejmě všech dalších měsíců, je docela našlapané, protože vlastně to bude i kolem toho recitálu Kadí Buňanšvili, čili ten duben 27, kde se to všechno bude tohleto od odehrávat. Tak třeba k tomu já hodně směřuji. No.
1: Tak já myslím, že když vememe programovou brožuru, kdybychom ji otevřeli na kterékoliv stránce, tak to stojí za to.
2: I rejstřík je zajímavý.
1: Tak samozřejmě naši posluchači nemusí být závislí na programové brožuře, tam stačí, když otevřou webové stránky www.fok.cz a určitě si tam najdou to, co bude zajímat právě, protože ta nadcházející sezona je opravdu velmi, velmi bohatá. Já děkuji Martinu Rudovskému, dramaturgovi Pražských symfoniků, za návštěvu a vhled do té nadcházející sezony. A samozřejmě se budeme pravidelně setkávat, ať už u nás ve studiu nebo u vás ve vašich koncertních sálech. Tak se na to moc těším.
2: Taky se moc těším, děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Slyšeli jsme hudbu Gabriela Forého, francouzského skladatele z jehož svity Masky a Bergamasky. Teď zazněla úvodní uvertýra v podání komorního orchestru Orpheus, hrajícího zásadně bez dirigenta. No a předtím jste také mohli slyšet rozhovor s dramaturgem symfonického orchestru FOK Martinem Rudovským, který tedy pozval na koncerty v nově začínající sezóně 2026 až 2027. Teď si poslechneme operní árii z opery La Juif, která ve své době byla velice často uváděným dílem. V 19. století se hrávala i v českých divadlech. Dnes na tuto francouzskou grand operu téměř nenarazíte. Autorem je skladatel Jacques Fromental Alevi. No a my si z této opery teď poslechneme árii Sila Rigger, kterou nám zaspívá basista Bonaldo Giotti, slavný italský pěvec, který se proslavil i v Spojených státech, vystupoval třeba v Metropolitní opeře i na předních evropských scénách, a spolu s ním bude účinkovat na nahrávce Těleso New Philharmonia Orchestra.

Jsou 11:45, toto byla arie z opery La Juif, neboli Židovka, slavné francouzské grand opery, která v 19. století patřila k nejpopulárnějším a nejuváděnějším dílům. Toto byla arie Sila Riger z této opery Jacquesa Fromentala Alevyho, kterou nám teď zpíval basista Bonaldo Giotti, spolu s ním sbor Ambrosiánské opery a těleso New Philharmonia Orchestra. No a teď opět něco svěžnějšího, bude to starší, ale velmi energická nahrávka, kde třetí větu z Bartókova violového koncertu bude hrát solista Jaroslav Karlovský a Česká filharmonie ještě pod taktovkou Karla Ančerla.

0: /itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme teď žertovnou hudbu Camille Saint-Saense, část z cyklu Karneval zvířat, kterou skladatel pojmenoval Klavíristé a parodoval v nich tedy rozehrávání klavíristů na stupnicích v protipohybu. My jsme poslouchali nahrávku, kde účinkovala Marta Argerich, spolu s ní italský národní orchestr Akademie svaté Cecílie. No a před 12. hodinou teď ještě duchovní hudba Joaquina Rossiniho, ve které ovšem skladatel nezapřel svůj typický operní styl. Bude to druhá část z Rossiniho slavnostní mše Messa di Gloria, Gloria in Excelsis Deo, a opět uslyšíme Akademii svaté Cecílie s Antoniem Papánem, to se tak náhodou sešlo. Sola budou zpívat sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Teresa Jervolino, tenorista Lorenz Brownlee a basista Carlo Le.

0: Je právě 12 hodin a tato slavnostní duchovní hudba Joaquina Rossiniho, část Gloria z Rossiniho slavnostní mše Messa di Gloria, zazněla teď na rádiu Klasik Praha v podání orchestru a sboru Národní akademie svaté Cecílie. Soulas zpívali Eleonora Burato, Teresa Jervolino, Lorenz Brownlee a Carlo Lepore. Krásné adagio z Rachmaninovovy druhé symfonie v úpravě pro dva klavíry zahájí už za malý okamžik dnešní odpolední program. Kromě toho se můžete už brzy v našem vysílání těšit třeba také na hudbu Antonia Vivaldiho, Friderika Chopina, hudbu filmovou, ale dojde třeba i na Elgara, Ravela a mnoho dalšího. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké pondělí, třeba ve společnosti našeho vysílání. No a za chvíli už se na vás bude těšit kolegyně Dita Hradecká v odpoledním programu Rádia Klasik Praha.
1: Jsme Klasik Praha.

Krásné pondělní odpoledne, milí posluchači. Dnes je 14. září, svátek slaví Radky a my jsme vstoupili do odpoledního bloku našeho vysílání na Klasik Praha romantickou hudbou. Bylo to adagio ze symfonie číslo 2 e-moll Sergeje Rachmaninova. Hudba, která zní tajuplně místy až jako hudba filmová, velmi romantická a krásná v podání dvou prvotřídních pianistů Sergeje Babajana a Daniela Trifonova. Edita Hradecká bude vaší průvodkyní po toto odpoledne a podvečer. Pojďme si teď pustit Svižné léto, neboli koncert ze čtveraročních období Antonia Vivaldiho. Soubor Europa Galante řídí od houslí solista Fabio Biondi.

Letní bouře se přehnala vlnami na frekvenci 98,7. Byla to část, třetí část z koncertu číslo 2, neboli Léto, od Antonia Vivaldiho ze slavného cyklu čtveroročních období. Solistou a zároveň uměleckým vedoucím souboru Europa Galante byl Fabio Biondi. Teď si připomeneme hudbu Alexandra Despla, výtečný snímek Králova řeč.

0: Klasik Praha.
1: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Půvabná čtvrtá věta z koncertu C-dur pro klarinet Domenika Cimarosi zazněla, a to v podání Andrease Oostendamra a Rotterdamské filharmonie. Teď mám pro vás pozvánku. S podzimem přichází také festival Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté budou účinkovat na již 35. ročníku této přehlídky. Koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina začne 20. října jubilejní ročník tohoto cyklu. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty. Vedle hostitele Václava Hudečka se představí laureát letošní Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard a přední česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová společně s pěvci sopranistkou Lucí Kaňkovou a tenoristou Danielem Matouškem. Orchestrální doprovod ten zajistí Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Co nabídne program? Tak bude to Dvořákův mazurek, potom Bruchův koncert pro housle a violu E-moll a druhou část večera vyprní výběr z oper Verdiho, Pucciniho či Gounoda. Zazní arie a duety ze známých čísel jako La Traviata, Romeo a Julie či Bohéma, včetně slavných arií. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Jubilující Beethoven bude zohledněn také vánoční hudba, potom Gershwin či Bernstein. No a vedle Václava Hudečka uslyšíte například pianistu Iva Kahanka, harfenistku Kateřinu Englichovou, Jiřího Vodičku, Vilema Veverku, Smetanovo trio a tak dále. Svátky hudby jsou rozprostřeny až do 20. dubna příštího roku. Teď přichází Benjamin Grosvenor, britský pianista, a zahraje nám Chopinovu Barkarolu Fis Dur.

Barcarola Fizdur Frederika Chopina, tak na jejich vlnách nás teď pohoupal Benjamin Grosvenor. Pokračujeme hudbou Františka Xavera Richtera. Helsinský barokní orchestr pod vedením Apo Häkkinena zahraje Allegro z jeho 4. symfonie F-dur.

podání Helsinského barokního orchestru a jeho šéfa Apa Häkkinena doznělo Allegro ze symfonie F-dur Františka Xavera Richtera. Teď Brit Edward Elgar a jeho violončelový koncert. Adagio, úvodní část z něj, hraje za doprovodu londýnského symfonického orchestru Sheku Khanemason. Řídí Simon Rattle.

0: Dozněla první věta z slavného koncertu pro violončelo a orchestr E-moll Edwarda Elgara. Solo měl Shekuk Hane Mason, člen rozvětveného hudebně nadaného rodinného klanu. No a Londýnský symfonický orchestr v této první větě řídil Simon Rattle. Za okamžik nám Miloš Karadaglič na kytaru zahraje zkrácenou verzi Ravelova Bolera. Do 13. hodiny se ještě můžete těšit na polskou slavnost z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. No a potom nás čekají zprávy.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Posloucháte Klasik Praha.

tak to bylo známé Bolero Maurice Ravela, skladba v úpravě pro kytaru a orchestr. Na kytaru hrál Miloš Karadaglič. Králem proti své vůli, tak se jmenuje opera francouzského autora Emmanuela Chabriera. My si z ní teď poslechneme polskou slavnost. Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu vede Richard Heyman.

0: Orchestr polského rozhlasu pod vedením Richarda Heymana dohrál polskou slavnost z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Máme rovných 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ve svatovítské katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51 tisíc návštěvníků, včetně škol. Letošní výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 až do konce 18. století. Stejně jako dříve bude výstava zdarma a podle informací hradu bude otevřená vždy od 9 ráno do 17 hodin odpoledne. Cena severomořské ropy Brent vystoupala v pondělí na téměř 108 dolarů za barel a dostala se tak na nejvyšší úroveň od letošního května. Trhy reagují na další zhoršení situace na Blízkém východě, kde je po útoku mimo provoz strategický saúdský ropovod. Drahá ropa tlačí na ceny pohonných hmot, které v Česku se blíží k rekordům. Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, stála nafta ve čtvrtek v průměru 47,91 korun, tedy téměř stejně jako v březnu po útoku USA a Izraele na Irán. Na londýnském Trafalgarském náměstí byla odhalena nová socha na takzvaném čtvrtém podstavci, na němž se v posledním desetiletí střídají různá současná díla. To nejnovější se jmenuje Lady in Blue a má zobrazovat tak říkajíc běžnou londýnskou ženu. Autorkou sochy je americká výtvarnice Chabalaba Selfova. Ta si podle svých slov dala za cíl umístit obyčejnou obyvatelku Londýna na místo, na kterém se obvykle objevují panovníci, vojevůdci či jiné význačné osobnosti. Čtvrtý podstavec na Trafalgaru byl 150 let prázdný a od roku 1998 díla vybírá speciálně ustanovená komise. Na festivalu Dvořákova Praha dnes uvede rezidenční umělkyně Magdalena Kožená 4 mladé pěvecké talenty. Kožená již 10 let prostřednictvím svého nadačního fondu podporuje unikátní síť základních uměleckých škol, ale také pomáhá talentovaným muzikantům, kteří jsou na prahu skvělé kariéry nebo již na své hudební cestě podnikli první kroky. A právě 4 takoví pěvci se představí dnes na koncertě v Anežském klášteře. Jehož dramaturgii sama Kožená sestavila. Vybrala ty, jejichž talentu, schopnostem a píly plně věří. V Anežském klášteře se koncert koná od 20 hodin. No a jaké bude počasí? Dnes během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupají ke 22 stupňům Celsia ve 1000 metrech na horách kolem 14. Zítra nás čeká chladné a místy i mlhavé ráno, ale poté se vyjasní, bude jasno až polojasno, s teplotami až do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračujeme hudbou Johanna Sebastiana Bacha.
1: Jsme Klasik Praha.

Overtýra z orchestrální světy číslo 1 C-dur Johanna Sebastiana Bacha dozněla. A nám hráli hráči amsterdamského barokního orchestru, pochopitelně na dobové nástroje, pod vedením Tona Kopmana. Shimmy Blues, jeden ze čtyř moderních tanců pro klavír. Moderní byly v době Aloise Háby, teď už jsou tanci pro pamětníky. V roce 2025 vydal pozoruhodný pianista Miroslav Beinhauer CDčko s kompletním dílem Aloise Háby, ovšem pro běžný půltonový klavír, tedy ten známý, který všichni známe. Krom toho ovšem Beinhauer jako jeden z mála nebo či jediný hráč na světě také umí ovládat Hábovo šestinotónové harmonium. Tak pojďme si poslechnout Shimmy Blues.

Dozněla hudba Aloise Háby, ač se to tak nezná. Hábu máme zafixovaného spíše jako toho experimentátora s různými mikrointervaly. Miroslav Beinhauer udělal záslužný projekt, kdy natočil kompletní dílo Aloise Háby pro běžný půltonový klavír. A toto byl jeden ze čtyř moderních tanců Shimmy Blues. Pokračujeme sextetem Mládí Leoše Janáčka.

A člověkem nemladý napsal Leoš Janáček sextet nazvaný Mládí. Možná chtěl trochu provokovat, ale neznám jiného, řekněme, starce nebo stařečka, přeci jenom hodně let, který by měl tak mladé srdce a byl tolik plný energie. Slyšeli jsme sami z hezké nahrávky Belfiata kvintetu s hostujícím basklarinetistou Jindřichem Pavlišem. Teď nás čeká filmová hudba ze snímku Volver od Alberta Iglesiase. Těšit se můžete na polku z Prodané nevěsty. Další český skladatel bude Karel Husa a Gustav Mahler je také trochu náš. Tak to nás čeká v příštích několika minutách.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izard a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Polka z prvního dějství Prodané nevěsty Bedřicha Smetany teď dozněla v podání orchestru FOK a Jiřího Bělohlávka. Pozvánka teď směřuje na ty z vás, kdo holdujete divadlu. V pátek 18. září od 19 hodin ve velkém sále Švandova divadla na Smíchově se hraje představení Ukrutně šťastni. Je to novinka v repertoáru, černá severská komedie s prvky westernu i hororu. Policista Robert nastupuje do služby na ospalém maloměstě, kde rozruch způsobí jen občasné zapadnutí krávy do bažiny. Jinak je to klidné místo, možná až nudné, hlášená kriminalita je tu minimální. Brzy však policista zjišťuje, že starousedlíci jsou dosti svérázní a především, že jsou zvyklí řešit věci po svém. Dochází mu, že zdejší bažina bude opravdu hluboká. Představení s ironickým názvem Ukrutně šťastní se hraje 18.9., tedy v pátek od 19 hodin ve Švandově divadle. A teď už 4 české skici Karla Husy. Z nich vybíráme část třetí, nazvaná Marš funébr, neboli Pohřební pochod. Na klarinet hraje Anna Paulová, doprovází na klavíry Ivo Kahánek.

Dozněl pohřební pochod, jedna ze čtyř českých skic od skladatele Karla Husy, který strávil většinu života v emigraci v Americe a stal se tam váženým profesorem skladby. Teď si pustíme ukázku z Mahlerovy první symfonie D-dur zvané Titán. Druhá věta v rytmu Ländleru teď zazní v podání České filharmonie a Semjona Byčkova.

Symfonie, které mají reprezentovat a obsáhnout celý svět. Tak takovou ambici měl Gustav Mahler při kompozici svých symfonií. No hodně jsme se posunuli od dob Haydnových, však jsme také už na přelomu 19. a 20. století. Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem natočila komplet Mahlerových symfonií. My jsme si teď vybrali druhou část ze symfonie číslo 1 D-dur zvané Titán. A pokračujeme hudbou Johanna Christiana Bacha. Koncert pro čembalo a smyčce F-moll a teď zahraje Jean Rondo se svým ansámblem.

0: Johann Christian Bach byl autorem tohoto koncertu pro čembalo a smyčce F-moll a je zajímavé porovnat ho s koncertem pro čembalo v téže tónině od jeho tatínka Johanna Sebastiana Bacha. Toto už je hudba, která už mílovými kroky míří do další hudební epochy. Andante z této skladby nám teď zahrál čembalista Jean Rondo se svým ansámblem. No a zahrajeme si také výtečnou mši Josefa Haydna. Nelson Messe se jí přezdívá, Nelsonova mše a také mše pro krušné časy. Proč? Protože pochází z roku 1798, kdy v Evropě řádila Napoleonova vojska. Toto jsou tedy krušné časy. Dona nobis pacem, modlitba za a prosba za pokoj a mír. Teď zazní v podání The English Consort a Choir zařízení Trevora Pinoka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák! Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů.

Do na noby s páčem, tak to je část se mše D mol od Josefa Haydna, Missa in Angustiis, neboli také Nelson Messe. Soubory The English Consort a The English Consort Choir řídil Trevor Pinnock. No a teď nás čeká překrásné trio S dur od Johannese Brahmse. Je to pozoruhodná skladba, toto trio, totiž Brahms je napsal pro přirozený lesní roh, tedy ten, co nemá ventily, ten, co, kde se půltóny a všechno vytvářejí pouze rukou a ústy. Na přirozený lesní roh, který má také trochu zastřenou barvu, na ten bude hrát David Guerrier a Renaud Capuçon na housle a Marta Archerič na klavír.

Tak to byla část z koncertu pro housle a orchestr S. Dur La Tempesta di Mare, neboli Mořská bouře, bouře na moři. Antonio Vivaldi je autorem této hudby, to jste možná sami uhodli, je to typický postup tohoto skladatele. Ostatně barokní skladatelé často a rádi zobrazovali bouři různými hudebními prostředky. Tentokrát jsme slyšeli Academy of Ancient Music pod vedením Andrewa Mance. A následuje árie z opery Hoffmannovy povídky Jacques'a Offenbacha. Poslechneme se Reného Papeho a štátskapele Dresden diriguje Sebastian Weigl.

Árie z opery Hoffmannovy povídky Jacquesa Offenbacha teď dozněla. René Pape zpíval a Staatskapelle Dresden vedl Sebastian Weigle. Opět si pustíme něco z kapitoly české hudby. Antonín Dvořák a jeho smyčcový kvartet číslo 10. Hraje nám Panochovo kvarteto.

Tak to byla hudba Antonína Dvořáka v podání Panochova kvarteta. Finále ze smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur zvaného Slovanský. Teď ovšem přes oceán se vypravíme, a to s hudbou Vangelise. Tento hudebník doprovodil hudbou snímek 1492 Dobytí ráje. No a poté dramatická předhra Egmont Ludwiga van Beethovena.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

Tak to byl Beethovenův Egmont. Tak jak jej mohl autor slyšet, anebo také nemohl? Totiž tato hudba Ludwiga van Beethovena vznikla v roce 1810. Samotná hra Goetheho, ta je o něco starší, ale tou dobou už byl Ludwig van Beethoven téměř hluchý. My jsme totiž slyšeli dobové nástroje helsinského barokního orchestru, který řídil Apo Häkkinen v této živé nahrávce. Teď pozvánka na festival Lípa muzika. 25. ročník tohoto festivalu se teď odehraje, a to od 11. září do 2. listopadu. Lípa muzika, tak to je mezinárodní hudební festival a ten pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Letos si jako emblém celého ročníku vybral ženu. Žena oslavovaná, milovaná, žena obdivovaná, žena uctívaná. Ženy sehrály klíčovou roli v hudební historii nejen jako patronky umění, skladatelky a interpretky, ale také jako hrdinky, můzy, světice či krasavice a staly se nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro celou západní kulturu. Zkrátka hudba k ženě patří. No a já vás zvu na koncert v pondělí 2. listopadu od 20 hodin do kostela Nalezení svatého kříže v Liberci. Bude to skutečně exkluzivní obsazení, totiž Collegium Vocale Chant, což je světoznámý vokální soubor, který teď umělecky řídí česká pěvkyně Barbora Kabátková. To velký úspěch nejen samotné pěvkyně, ale vůbec celé české dobově poučené scény. Tak pojďme se zaposlouchat do děl Josquina de Pré či Jeana Richefora, kteří žili na sklonku 15. a 16. století. Collegium Vocale Chant vystoupí v kostele Nalezení svatého kříže v Liberci v pondělí 2. listopadu od 20 hodin. Teď Frederik Delius a jeho symfonická freska Kukačka v jarním lese.

Dozněla poetická skladba Kukačka v jarním lese od Frederika Delia. Academy of St. Martin in the Fields vedl Neville Mariner. A my máme teď 14 hodin a 42 minut. Znít bude Allegro, třetí věta ze smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur Sergeje Prokofjeva. Zahraje nám Pavel Haas kvartet.

0: podání Pavel Haas kvartetu dozněl smyčcový kvartet číslo 2, zvaný Kabardinský od Sergeje Prokofieva. Myslím, že jde o rovnou první CDčko tohoto dnes už slavného kvarteta. Tehdy hráli ve složení Veronika Jarůšková, Eva Karová, Pavel Nykl a Petr Jarůšek. No a tohle byla třetí věta. Čeká nás teď známý Svit Luny z bergamské svity Claude Debussyho. Boston Pops orchestra řídí John Williams.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek...

0: Hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Boston Pops Orchestra pod vedením Johna Williamse teď je dohrál skladbu Claude Debussyho, byl to Svit Luny. No a teď nám sem zasvítí naopak slunce. Slunce v hlase Luciana Pavarottiho společně s National Philharmonic Orchestra zaspívá píseň Eduarda Di Capui O Sole Mio.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a Steven Gunzenhauser teď dohráli čtvrtou větu ze symfonie číslo 1 S-dur od Alexandra Porfirjeviče Borodina. A nás teď čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne, to tentokrát bude hudba komorní, představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet. Vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů. A to od českých, či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je tu zastoupen Leoš Janáček. Najdeme zde nejen oba smyčcové kvartety, ale také kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena v závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet Listy důvěrné. Naopak první Janáčkův kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl dle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. Jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovo dílo zařadilo i krátký Tolstého valčík F-dur. Dramaturgii pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936 a část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové. Jejíž otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností, silným individuálním výrazem, zřetelným už od mladého věku. No a právě ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové si teď pustíme ukázku, bude to třetí věta. Hraje Signum Quartet.

V novince týdne jsme si představili CDčko německého souboru Signum Quartet, které se uchýlilo k hudbě moravských skladatelů Leoše Janáčka, Vítězslavy Kaprálové. No ale také jako jedna raritka je zde zasazená skladba od Lva Nikolajeviče Tolstého, kterého známe pochopitelně jako slavného spisovatele. Toto byla třetí věta ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové a teď už pokračujeme hudbou Dmitrije Šostakoviče. Zazní preludium Fis dur z cyklu 24 preludií a fug. Juliana Avdějeva nám zahraje.

Juliana, a v Dějeva nám teď zahrála jedno z preludií z cyklu 24 preludií a fuk Dmitrije Šostakoviče. Celý cyklus také tato pianistka vítězka Chopinovy soutěže představila na podzim minulého roku zde v Praze. Teď Benjamin Bartlett a hudba ze seriálu Putování s dinosaury.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Je to trochu troufalost zkusit upravit bohatou partituru Richarda Strausa a jeho Endspieglových šibalství pro komorní soubor. Pokusil se o to Franz Hasenerl a my jsme slyšeli výtečné berlínské solisty, která se Endspieglových šibalství zhostili. O svátcích hudby letošních jubilejních už byla řeč. Teď si můžete poslechnout rozhovor se samotným zakladatelem a protagonistou Václavem Hudečkem.
1: Milí posluchači, podzim vždy přináší krásné hudební a kulturní zážitky. Je to tím, že se rozbíhá nová divadelní a koncertní sezona, ať už jsou to pravidelné orchestrální cykly našich předních těles, a nebo festivaly, na které jsme zvyklí. A mezi ty tradiční patří svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. A letos je to po 35. Tak jsem moc ráda, že pan Václav Hudeček je s námi ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Určitě jste tomu věnovali maximální pozornost, stejně jako těm předchozím ročníkům, ale přece jenom to půlkulaté výročí se nabízí. Tak my se těšíme, co jste pro nás připravili. Je to ten tradiční počet těch koncertů, které udržujete každý ten rok nebo každou tu sezonu?
2: Ano, je to od října do dubna každý měsíc jeden koncert, takže 7 koncertů, z čehož zahajovací koncert je v Dvořákově síni Rudolfína, další koncert je v sále Pražské konzervatoře, vánoční koncert je v Betlémské kapli, pak jsou 3 koncerty na konzervatoři a závěrečný koncert opět v Betlémské kapli.
1: Tak ta místa už jsou taky víceméně tradiční. Samozřejmě nemůžeme opominout právě ten slavnostní zahajovací koncert, který proběhne, jak jste říkal, ve Dvořákově síni Rudolfína. Bude to v úterý, vždycky jsou to vlastně úterky. Bude to v úterý 20. října. Tak jak jste pojali to slavnostní zahájení? Kdo bude vašimi hosty v tomto případě?
2: My tam trošku připomeneme také 30. výročí naší Luhačovické akademie. Takže i s tímto ohledem účinkujících jsme počítali. Takže jmenoval bych samozřejmě jako orchestr, tam vystoupí Pražská filharmonia nebo Prague Filharmonia. My to známe, my starší, ještě pod názvem Pražská komorní filharmonie, s dirigentem Ondřejem Vrabcem, což je šéf dirigent Karlovarského symfonického orchestru a první hornista České filharmonie, skvělý muzikant. No a tím, že samozřejmě máme 30. výročí, nebo jsme oslavili 30. výročí Luhačovické akademie, tak tam vystoupí letošní vítěz, kterým je student JAMU v Brně. A on má takové exotické jméno, protože jeho maminka je Katalánka a jmenuje se Arnau Izar a studuje u Milana al-Ašaba právě na brněnské Janáčkově akademii. No ale nemáme jenom jeho, pak máme takovou unikátní solistku, která je také účastnicí houslové akademie naší, byť je violistka. No ale samozřejmě letošní vítěz je jasný, ten se nedá zaměnit, ale pak jsem si říkal z těch stálých nebo stávajících bývalých vítězů, kterých už máme 32, protože dvakrát se ta cena dělila, tak koho vzít, abych se nedotkl někoho z těch skvělých houslistů, opravdu dneska někteří dělají světové kariéry a jsou vynikající kluci, jak dámy, tak kluci. Tak jsme vzali jedinou violistku, která se zúčastnila té naší akademie a která ale udělala tak ohromný dojem na nás, že když došlo k rozdávání cen, tak to bylo takové trošku složité, protože první cena jsou mistrovské housle a druhá cena je mistrovský smyčec, ovšem houslový. No. Takže jsme ji tak jako v uvozovkách trošku ošidili, dostala grafiku a speciální diplom Kristýnku, no, takže jsem si říkal, tak vemu Kristýnku, protože to zdůvodním všem těm ostatním, proč jsem si nevzal houslistu, ale violistku.
1: Tak a já musím dodat, že to je jméno, které je notoricky už známé v hudebním světě, Kristýna Nouzovská-Fialová, ano, takže je vidět, že ona je také z těch, kteří prokázali ty kvality.
2: A budeme spolu hrát Bruchův dvojkoncert pro violu a pro housle. Je to nádherná muzika. A samozřejmě tradičně budeme mít úžasné 2 zpěváky v druhé půlce, a to Lucku Kaňkovou a Daniela Matouška. A máme toto duo pěvecké, úžasné, Lucka už tam byla, protože oni už spolu měli být, ovšem bylo to v roce covidu, kdy celé ty svátky se vlastně nekonaly. Takže my jsme se dohodli už samozřejmě po letech 5, že tyto 2 na tom pódiu chceme. Takže tyto 2 dneska už významní čeští zpěváci budou v druhé půlce.
1: Tak vy už jste říkal něco o tom programu, že tedy společně s Kristinou Nouzovskou-Fialovou se podělíte o ty solové party v Bruchově hudbě. Co Arnau Izár bude hrát? Bude hrát solově nebo budete
2: bude
1: hrát taky
2: spolu? Ne, bude hrát solově. A teď jsme v jednání, ještě buď bude hrát Dvořákovou romanci nebo Ravelovu cikánku, ale v tento moment, kdy natáčíme rozhovor, tak ještě se nerozhodl, co bude hrát, takže myslím, že v nejbližších dnech to budeme vědět. Takže samozřejmě potom tam budou skladby Pučíného, Verdiho, prostě ty, jak my říkáme, pecky operní, protože ti dva pěvci jsou tak skvělí, že to bude určitě zážitek pro naše publikum.
1: Určitě je to ten klasický krásný operní repertoár, který tedy ozdobí druhou polovinu toho zahajovacího koncertu. My jsme si společně říkali, že samozřejmě nemůžeme probrat podrobně všechny ty následující koncerty, protože těch informací by bylo příliš, ale pojďme se podívat alespoň na ty zásadní body, na ty zásadní interprety.
2: Ano. Tak listopadový koncert, který je 24. listopadu v sále Pražské konzervatoře, tradičně s orchestrem studentů Pražské konzervatoře, tak poprvé v životě budu hrát s ředitelem Pražské konzervatoře Ivoškem Kahánkem, protože já jsem hrál s děkany AMU, jsem hrál s různými mnohokrát, ale s ředitelem konzervatoře jsem nikdy nehrál. A tak jsem rád, že se stal Ivoš ředitelem a že si můžu konečně zahrát s ředitelem. Budeme hrát Mendelssohnův koncert pro housle a klavír. Vánoční setkání Betlémské kapely 15.12. bude úžasné, protože budou zpívat chlapecký sbor Bony Pueri, sbormistr pan doktor Pavel Horák, a vystoupí tam také Adam Suk na varhany. Takže to bude určitě zážitek, protože ty kluci jsou naprosto jedineční. Pražské kytarové kvarteto zahájí příští rok 19. ledna. Tak to si myslím taky. My už jsme Pražské kytarové kvarteto měli kdysi dávno. A tak jsem se teď dozvěděl, že jeden jediný člen je z toho původního obsazení, kteří tam byli před těma mnoha lety. Takže to si myslím, že bude zajímavé, protože čtyři skvělé kytaristy slyšet, to není také běžné na koncertech vídat. 16. února vystoupí slavné Smetanovo trio Honzy Pálenička, violončelisty, pianistky Jitky Čechové a Markéty Janouškové na housle, která je jednou z našich vítězek z minulosti. Ta se s chodou okolností dělila o to první místo s Honzou Mráčkem. Takže Markétka se nám vrátí potom.
1: Pak nám zbývá ještě březnový koncert.
2: Na březnovém koncertě vystoupí tři velice známí a skvělí muzikanti a to, nebo vlastně čtyři, tady na to koukám, protože oni si přizvali si ještě harfenici. Takže prosím vás, bude to harfenice Kateřina Englichová se svojí studentkou Karolínou Matisovou, ty budou hrát tedy na harfu. Vilém Veverka bude hrát na hoboj, a Alžběta Poláčková, vynikající sopraniska, s nimi bude zpívat. Samozřejmě já tam budu také s nimi něco hrát, ale co budu hrát, to ještě jsme se nedohodli, takže to se nechte překvapit. A to si myslím, že bude velmi zajímavý koncert, zaznějí tam skladby George Gershwina, Leonarda Bechsteina a Pavla Vajsada, takže si myslím, že to bude krásný předposlední koncert. A na závěr naší sezóny, to znamená 20. dubna v Betlémské kapli. Koncert se jmenuje Festa di Primavera a zazní tam slavné čtveroročních období Antonia Vivaldiho. A zahraju to s orchestrem, s kterým jsem natočil toto úžasné dílo, a to je orchestr Virtuosi di Praga, který založil můj spolužák ze Strakonické hudební školy Olda Vlček, který nás před rokem opustil. Takže na jeho památku a na památku té úžasné nahrávky, kterou jsem udělal společně s dirigentem a housistou Pavlem Koganem, to zahraju já, zahrají to další tři vítězové naší akademie, Jiří Vodička, Marie Hasoňová a Jan Novák. Takže budeme vzpomínat na hodně věcí a moc se na to těším, protože tato nahrávka, když jsme ji natáčeli, a musím za to poděkovat Jirkovi Štilcovi, který v té době dělal ředitele krachující firmy Suprafon. Tak jsem rád, že se to povedlo, že přiletěl Pavel Kogan nám to oddirigovat se svojí maminkou Elizavetou Gilles, mimochodem sestrou slavného Emila Gillese, jinak také vynikající houslistkou. No a samozřejmě Pavel, syn slavného Leonida Kogana. Takže mám z toho radost, že můžeme v tom příštím roce, vlastně na konec naší sezony, připomenout tady tu nahrávku, které se doposud prodalo po revoluci úplně nejvíc kusů prodaných desek a CDček v oblasti vážné muziky. Takže takhle,
1: bude to, takhle to nějak... krásné zakončení té sezony, kterou jste připravili pro 35. ročník Festivalu Svátky hudby v Praze. Takže další podrobnosti a především cesta ke vstupenkám na webových stránkách www.svatkyhudbyvpraze.cz, tak jak jste naši milí posluchači zvyklí. No a samozřejmě musíme se v závěru vrátit k tomu zahajovacímu koncertu a připomenout, že slavnostní zahájení letošního 35. ročníku proběhne ve Dvořáku ve Sýni Rudolfína v úterý 20. října a že se tam tedy můžete těšit na ten slavnostní zahajovací koncert s Václavem Hudečkem, dalším houslistou Arnaudem Izárdem, violistkou Kristýnou Nouzovskou-Fialovou, pěvci Lucí Kaňkovou a Danielem Matouškem a doprovázet bude Prague Philharmonia pod taktovkou Ondřeje Vrabce. Já se moc těším na tu sezonu a jsem ráda, že pan Václav Hudeček za námi přišel do studia stanice Klasik Praha, aby opět pozval osobně na tuto mimořádnou událost nadcházející sezony. Díky za návštěvu a ať se všechno vydaří, mějte
2: se hezky. Děkuju a všechno nejlepší Rádiu Klasik vám osobně a těším se na naše posluchače.
1: Děkujeme a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Doznělo závěrečné rondo z koncertu pro trubku a orchestr S-dur Johana Nepomuka Humla. Solo měl William Forman a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek. Za okamžik už si můžete vychutnat úvodní část z cyklu Biblické písně Antonína Dvořáka. Velmi osobní cyklus. Antonín Dvořák ji komponoval takřka do šuplíku sám pro sebe. Zvolil si jako textový základ Bibli Kralickou s její nádhernou obrazivou češtinou. Oblak a mrákota je zvukol něho, zní tato první část. Zaspívá nám Jan Martiník za doprovodu České filharmonie.
1: Klasik Praha.
2: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká

0: Již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

Dozněla první z biblických písní Antonína Dvořáka. Českou filharmonii vedl Jiří Bělohlávek a zpíval nám Jan Martiník. Teď do hodiny 16. ty 4 minuty vyplní téma z počítačové hry The Elder Scrolls. Autorem je Jeremy Saul.

Koncert pro klavír Sergeje Rachmaninova číslo 3D mol dozněl. Toto bylo Intermezzo, druhá věta. Hrála Katia Bunyatišvili a Českou filharmonii řídil Pávo Jervy. Je 18 hodin a 6 minut. Vy posloucháte Klasik Praha s Ditou Hradeckou. Dnes je pondělí 14. září, svátek mají Radky. Pokračujeme hudbou skladatele Samuela Coleridge Taylora, afrobritského skladatele, který žil v letech 1875 až 1912. Jak sami vidíte, nedožil se vysokého věku, měl to trochu těžké. Nicméně zanechal zajímavou hudbu, ve které přiznává své kořeny a zároveň své klasické vzdělání. Africká svita a zní africký tanec, teď zazní v podání orchestru Čineke.

Africký tanec z africké svity Samuela Coleridge Taylora dozněl. Orchestr Čineke, který nám teď hrál, se zaměřuje převážně na díla černošských skladatelů, ale také na evropskou klasiku. Teď to bude Niels Gade, dánský skladatel a jeho symfonie číslo 3 a mol. Collegium Musicum Kodaň vede Michael Schönwandt.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Posloucháte Klasik Praha.
11: Vino calda la testa ad una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar.

Tak to byl prostopášník Dona Giovanni v arii ze stejnojmenné opery Wolfganga Amadea Mozarta. Ildebrando d'Arcangelo nám zpíval a doprovázel orchestr del Teatro Reggio di Torino. Vedl Gian Andrea Noseda. Teď mám pro vás pozvánku na 31. varhanní festival u svatého Jakuba. Je to akce už tradiční a dlouhotrvající a odehrává se v kostele, v chrámu, kde jsou největší varhany na našem území. No a koncerty tohoto festivalu jsou také doprovázeny videoprojekcí. 17.9., to znamená už tento čtvrtek, na něm, na tomto festivalu vystoupí hráčka na varhany ze Slovenska. Jmenuje se Bernadeta Šuňavská a hrát bude díla Johana Sebastiana Bacha a Bély Bartóka. 17.9. v 19 hodin se koná tento koncert a vy si můžete poslechnout například také Goldbergovy variace v tomto netradičním podání na varhany. Varhany u svatého Jakuba. Zítra, pokud budete poslouchat odpolední vysílání, můžete si také zasoutěžit o dvě vstupenky. Teď koncert pro saxofon, ten je dílem Alexandra Glazunova a zahraje nám ho Pavel Gusnar se souborem Interkamerata.

Dozněla, jak slyšíte, živá nahrávka koncertu pro saxofon a smyčce S-dur. Jehož autorem je Alexandr Glazunov. Soubor Interkamerata doprovodil solistu Pavla Gusnara. A teď už duet Romea a Julie ze stejnojmenné opery Charlese Gounoda. Ange adorable bude zpívat Petr Nakoranec společně se Zuzanou Markovou.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
11: Na kráně zamíchej a chopej. Mňam, mňam, mňam.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Ladíte Klasik Praha.

Hudba, kterou jsme právě vyslechli, tak ta byla dílem českého skladatele Josefa Myslivečka, skladatele, který uspěl v Itálii, a to v žánru, který je Itálie vlastní, v opeře. Toto byla předehra k jeho opeře Ezio a hrálo nám Collegium 1704 s Václavem Luxem v čele. Zároveň šlo o část ze soundtracku k filmu Il Boemo, který režisér Petr Václav natočil na motivy Myslivečkova života. Zbývá nám necelých 9 minut do 17. hodiny, ty vyplní hudba Friderika Chopina. Poslechneme si romanci druhou větu z koncertu číslo 1 e-moll. Solo má Elizabeth Leonskaja a Vladimír Aškenazy řídí Českou filharmonii.

0: Dohrála pianistka Elizabeth Leonskaya s Českou filharmonií a Vladimírem Aškenázym. No a něžné tóny druhé věty z koncertu číslo 1 Frederika Chopina teď vystřídá impulzivnost a živelnost předehry ke Candidovi Leonarda Bernsteina.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Leonard Bernstein jako autor předehry ke Candidovi a jako dirigent Los Angeleské filharmonie. Právě dozněla ukázka z jeho tvorby, a to v 17 hodin a 7 minut. Teď si budeme hrát z mého života, tedy nikoli z mého, ale ze Smetanova. Bedřich Smetana a jeho první smyčcový kvartet E-moll, jeho třetí větu nám přichází zahrát v orchestrální úpravě Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Petrem Popelkou v čele.

Dozněla třetí věta z kvartetu číslo 1 E-moll Bedřicha Smetany, z kvartetu, do kterého vtělil příběh svého života. Slyšeli jsme symfonickou úpravu, hrali nám rozhlasoví symfonikové pod vedením Petra Popelky. A teď už přichází hrdina árie z opery Trubadur Giuseppa Verdiho, zpívá Joseph Calleja.

Dozněla ukázka z opery Giuseppa Verdiho Troubadour. Dick Vella Pira zpíval tenorista Joseph Calleja a doprovázela Orchestra de la Comunitar Valenciana a s Ramonem Tebarem v čele. Teď to bude hudba z filmu The Artist od Ludovika Burse. Bruselskou filharmonii vede Ernst van Thiel.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Jsme Klasik Praha.

Doznělo Largo, druhá věta z koncertu číslo 1 C-dur Ludwiga van Beethovena. A já si představuji toho mladého pianistu, která se právě tímto koncertem chce prosadit ve Vídni a upozornit na sebe. Protože ve své době byl Beethoven znám především jako úžasný pianista a improvizátor. K ctnostem pravého pianisty patřilo nejen zahrát virtuózní pasáže, ale také umět předat cit. No a toho se nám tady v tom Largu z prvního koncertu dostává vrchovatě. Solistou byl v této nahrávce pianista Lang Lang a orchestr de Paris vedl Christoph Eschenbach. Pojďme si teď pustit kavatínu pro trombon a klavír od Camille Saint-Saëns.

Tak to byla skladba pro nezvyklé obsazení trombon a klavír. Guillaume Coté de Moulin a Laurent Vachal hráli kavatínu des dur od Camille Saint-Saëns. Teď koncert Phila Glase pro housle a orchestr. Gidon Kremer hraje doprovázen vídeňskými filharmoniky.

0: Na Klasik Praha právě dozněla hybná minimalistická první věta z koncertu pro housle a orchestr od Filipa Glase. Dílo tohoto amerického autora zahrál Gidon Kremer společně s vídeňskými filharmoniky, řídil Christoph von Dohnányi. Teď to bude Aram Khachaturian a známý šavlový tanec z baletu Gajané.
1: Klasik Praha.
2: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele, Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Jsme Klasik Praha.

Šavlový tanec z baletu Guyané a Rama Chachaturiana dozněl. Hrál nám James Galway na flétnu společně s Royal Philharmonic Orchestra. Řídil Myung Wung Chung. No a do 18. hodiny, kdy se ozvou poslední zprávy, si pojďme poslechnout árii od Johanna Theileho. Nun ich singe Gott ich knie. Selin Shen, Filip Žarusky, Jesus Rodil, Dingle Jendl zpívají toto krásné dílo a doprovází soubor Arpeggiata.

0: podání souboru L'Arpeggiata a několika pěvců teď dozněla árie Johanna Tajleho. No a bylo 18 hodin, a to znamená, že jsou zde poslední zprávy tohoto dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vláda schválila novelu o návykových látkách, neboli svůj Lex Kratom. Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let, nikoli od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Zpřísnit se mají také pravidla pro specializované prodejny, požadavky na bezpečnost produktů i režim u nikotinových sáčků. Proti zákazu e-shopu se staví hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Ceny energií v Evropě pokračují v silném růstu v souvislosti se zhoršováním situace na Blízkém východě. Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh v závěru týdne překročila hranici 80 eur za megawatt hodinu. Poprvé od roku 2022. Spolu s tím roste i cena elektřiny. V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny elektřiny u výrobků i dodavatelů. Kennedyho centrum pro muzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už zítra by mohlo zavřít, napsat to deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska. Jehož vlastníkem je americká vláda. Členové správní rady instituce, do které do funkcí dosadil Donald Trump, se domnívají, že zabránit bezprostřednímu fiskálnímu kolapsu by mohlo jen instalování jména současného prezidenta na fasádu budovy centra. Restaurování renesančního obrazu Růžencová slavnost od německého malíře Albrechta Dürera z roku 1506 vyjde na 9 až 10 milionů korun a potrvá nejspíš do roku 2031. Uvedla to ředitelka Národní galerie Praha, šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Obraz, který je jedním z nejcennějších děl ve sbírkách Národní galerie, by podle ní byl poškozen už v 16. století a pozdější restaurátorské zásahy nebyly šťastné. Galerie pro svůj dosud nejnáročnější restaurátorský úkol sestavila mezinárodní komisi. Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Dürer v Benátkách v roce 1506. Obraz asi 100 let zdobil oltář benátského kostela San Bartolomeo, než ho koupil císař Rudolf II. A počasí. Zítra převládne ráno a dopoledne místy zataženo nízkou inverzní oblačností nebo mlhy. Během dopoledne se rozpustí na polojasno až skoro jasno. Odpolední maxima dosáhnou 19 až 23 stupňů a vád bude slabý proměnlivý vítr. Ve středu to bude zpočátku zmenšená oblačnost, během odpoledne od severozápadu zataženo a na studené frontě se přidají přehánky, místy i bouřky. Ranní minima klesnou k 10 stupňům, odpoledne ukáže teploměr 23 až 27. Ve čtvrtek bude hlavně ve východní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku doznívat občasný déšť, postupně se od severozápadu oblačnost protrhá až na polojasno. Odpolední maxima ve čtvrtek vystoupí na 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy a my pokračujeme v poslední hodině našeho komentovaného vysílání fantastickou symfonií Hectora Berlioze.
1: Jsme Klasik Praha.

Na plese jsme se ocitli v druhé větě fantastické symfonie Hectora Berlioze, programního díla s pozoruhodným textovým doprovodem. The London Symphony Orchestra řídil Stanislav Skrovačevský. Teď nás čeká scéna z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Jonas Kaufmann a Antonio Pirozzi jsou doprovázeni orchestrem Akademie Nazionale di Santa Cecilia.

Opera Tosca Giacomo Pucciniho a zní teď jedna ze scén Recondita Armonia. Slyšeli jsme hlasy Jonase Kaufmana a Antonia Pirociho společně s orchestrem Akademie Nacionale di Santa Cecilia. Ten vedl Antonio Papano. Pojďme si teď pustit jedno z děl Roberta Schumana pro klavír a orchestr. Bude to introdukce Allegro Appassionato. Jan Lišecký hraje za doprovodu opět téhož orchestru a téhož dirigenta.

Má jen dvě věty, proto to není klasický koncert pro klavír a orchestr, ale introdukce Allegro Appassionato je rovnocenou kompozicí Roberta Schumana. Teď nám ji příkladně zahrál pianista Jan Lišecký a doprovodila Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papana. Teď nás, milí posluchači, čeká hudba z filmu King Kong, napsal ji James Newton Howard.

0: Klasik Praha.
1: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.
10: Když chci

Tak prostopášník se ocitl v pekle a my jsme se ocitli téměř na konci našeho komentovaného vysílání. Toto byl závěrečný tercet z opery Don Giovanni, Wolfganga Amadea Mozarta. No a my jsme slyšeli Simona Keenly-Sida, Bryna Tervla a Mattyho Salminena. V tyto pěvce doprovodil Chamber Orchestra of Europe pod vedením Claudia Abáda. Mám pro vás ještě jednu pozvánku do divadla a také pozvánku na večerní pořady. Tím prvním budou slavná auditoria v 19 hodin a od 20 koncert bez smokingu, kde uslyšíte díla Josefa Suka, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Všechny spojuje jméno interpreta, houslista Josef Špaček a Česká filharmonie. Tak to bude houslový a orchestrální koncert ve 20 hodin. Teď ona slíbená pozvánka na představení, jmenuje se Ukrutně šťastní, ale už ten název zní trošku ironicky. V pátek 18. září v 19 hodin se ve Švandově divadle hraje toto představení, které je černou severskou komedií s prvky westernu i hororu. Jde o to, že policista Robert nastoupí do služby na ospalém maloměstě, kde rozruch působí jen snad občasné zapadnutí krávy do bažiny. Jak se ovšem ukáže, starousedlíci jsou dosti svérázní a jsou zvyklí řešit po svém. A tak zdejší bažina bude opravdu hluboká. V pátek 18. září se hraje v 19 hodin ve velkém sále Švandova divadla. No a teď už Strike the Viol, udeřte do strun violy, rozesněte harfu, vdechněte v život flétně a tak dále a tak dále. Krásná árie z narozeninové ódy pro královnu Marii, kterou napsal Henry Purcell. Zaspívá Léa Desandre, doprovází ansámbl Jupiter.

Tak to je skutečně božsky inspirovaná hudba. Henry Purcell, mistr anglického baroka, tentokrát v podání Les Desandres a Ensemble Jupiter, a my jsme slyšeli část z narozeninové ódy pro královnu Marii. Henry Purcell byl také tím, kdo bohužel musel napsat také pohřební písně pro královnu Marii na její, po jejím skonu. No a teď už, milí posluchači, ode mě je to vše. Dita Hradecká se s vámi loučí, přeje vám klidný večer, pokud možno s dobrou hudbou. V Praze je možno navštívit mnoho hudby živé, pokud se vám ale nechce opustit domov, tak si zůstaňte naladěni na vlně 98,7, tady bude hudba znít celý večer, celou noc. No a teď už je to klavírní kvartet číslo 1 D-dur Antonína Dvořáka. A to v podání ansamblu, který má Dvořákovo jméno přímo v titulu, Dvořákovo klavírní kvarteto. Pojďme si společně poslechnout první větu a mějte se hezky a naslyšenou.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Když čtyři...

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Druhé největší české osídlení na světě. Tak hodnotil počátkem 30. let minulého století své milované Chicago jeho starosta, Antonín Čermák, původem z Kladna, kterého volba do čela větrného města na břehu Michiganského jezera ověnčila řadou prvenství. Ve své funkci byl prvním, kdo se nenarodil na území Spojených států amerických. A přece jeho inaugurační projev vysílal rozhlas po celé zemi, což se předtím žádnému ze starostů nepodařilo. Dnes žije v Chicagu, jak se městu občas přezdívalo, přes 72 tisíc lidí s českými kořeny. A kdo ví, možná, že leckteří z nich rok co rok během srpna či září zamíří několik desítek kilometrů severním směrem, aby zakotvili v rozsáhlém zábavním parku Ravinia. Kvůli hudbě, která tam už velmi dlouho touto dobou zní, a my se dnes vydáme v jejich stopách. Cílem našeho virtuálního putování bude festival nazývaný podle místa svého konání prostě a jednoduše Ravinia. Jistě, že nemá, alespoň viděno evropskýma očima, pro příznivce klasické hudby takové charisma, jako namátkou britský Glyndebourne nebo švýcarský Verbier a samo sebou americký Tanglewood. Do těchto míst se totiž pokaždé během léta vypravují ctitelé, jak to říct, čisté klasické hudby, respektive opery, areály patří jen jim a jejich hudebním modlám, nikdo je v jejich soustředění a v jejich prožitcích neruší. To Ravinia je jiný šálek kávy. Od počátku minulého století se tam rozléhají pod širým nebem, případně pod střechami koncertních prostor, nejrůznější druhy hudby. Klidně tam v současnosti potěší diváky skupiny jako Deep Purple, prostor dostává i jazz. Přece je však už kvůli letité tradici královnou letní Ravinie symfonická hudba, případně operní zpěv. A má to své důvody. Zásadním je skutečnost, že v nedalekém Chicagu sídlí už od roku 1891 symfonické těleso, považované za jedno z pěti nejlepších na americkém kontinentu. Totiž Chicago Symphony Orchestra. Druhým důvodem je pak jejich dávné přání mít v létě k dispozici místo, kde mohou hrát a v uvolněné atmosféře potěšit diváky, kteří by možná na jejich vystoupení v koncertní síni nepřišli. Poslední červencový večer roku 2026 mohlo potomky českých usedlíků v Chicagu obzvlášť potěšit. Pod taktovkou Marin Alsop provedli totiž chicagští symfonikové Dvořákovou novosvětskou. My si teď poslechneme finále z této Dvořákovy symfonie, v němž Chicago Symphony Orchestra bude řídit Carlo Maria Giulini.

Psal se rok 1904, přelomový nejen pro chicagské filharmoniky, ale i pro hudební festival v nedaleké Ravinii. I když zprvu to spolu ještě souviselo jen okrajově. Chicago Symphony Orchestra měl totiž tento rok jiné radosti i starosti. Existoval sice jen 13 let, což z něj ovšem bez tak činí vedle kolegů z New Yorku a ze St. Louis jedno z nejstarších těles tohoto typu v celých Spojených státech. Přesto se už stěhoval do nové koncertní síně. Ta první, zvaná Auditorium Theater, byla míněna jako místo pro střídání různých pódiových žánrů, od klasické hudby po lidovou zábavu. Tomu odpovídalo i ohromné hlediště pro 3900 diváků. Slibný orchestr ovšem toužil po důstojnějším prostoru a dočkal se koncertní síně v podobě Orchestral Hall, kam se sice vešlo o 1300 příznivců klasiky méně, ale za to patřil jen jim. Stavba začleněná mezi dvě vyšší budovy, sousední budovy, na jedné z ulic v centru Chicaga, byla zdařilým dílem amerického architekta Davida Burhama, ve své vlasti považovaného za propagátora secese. Od roku 1936 se pak Chicago Symphony Orchestra stal natrvalo rezidenčním tělesem v Ravinii. A jak šly roky, chicagské hudebníky postupně vedly velké pojmy světové taktovky. Od Rachmaninova přes Ravela po Bernsteina. Od Scholtyho přes Barenboima po Mutyho, který v jejich čele přetrval obdivuhodných 15 let od roku 2008 do roku 2023. Jeho nástupcem ve funkci je už určen Klaus Mäkelä s datem nástupu 1. září 2027. Jedno jméno činící z tohoto výčtu veličin je nám ale obzvlášť blízké. Poté, co jako hostující dirigent nadchl Chicago v roce 1949, se jeho hudebním ředitelem stal počátkem 50. let minulého století náš Rafael Kubelík. Vraťme se ale do roku 1904 v souvislosti s festivalem Ravinia. Tam se ku podivu vepsal do historie jako první symfonický orchestr pomyslný vetřelec z New Yorku. Přesně 17. června zde tehdy dirigoval tamní filharmoniky zajímavý muž, rodák z Vroclavy, Walter Damroš. Během svého dlouhého a na události bohatého života se kromě jiného podílel odbornými radami na vzniku Carnegie Hall a za odměnu tam dirigoval historicky první koncert, když jenom na pár minut přenechal taktovku Petru Iliči Čajkovskému, který se jako host ujal na stupínku provedení svého slavnostního korunovačního pochodu D-dur. Zda toto dílo zaznělo poté i v Ravinii, nešlo dohledat. Pro výjimečné chvíle by se hodilo, vyloučeno to tudíž není, ovšem pochopitelně už bez Čajkovského osobně. Připomeňme si teď zmiňovaný Čajkovského slavnostní korunovační pochod v podání Cincinnati Pops Orchestra řídí Erich Kunzl.

Pro americký kontinent, rozlehlý a postupně osídlovaný, je vlastně příznačné, za jakých okolností a proč vznikl zábavní park Ravinia a v něm pak i multižánrový festival s významným podílem klasické hudby. Chicago je, jak známo, hlavním městem jednoho z amerických států, středně rozlehlého Illinois. Někdy koncem 19. století se jedna z železničních tratí, tehdy napříč územím hojně budovaných, vydala na sever kousek nad Chicago, k břehům Michiganského jezera. A zastávku, tehdy snad konečnou, získala v městečku Highland Park. Dodnes nevelkého, žije v něm přes 20 000 obyvatel. Koho si z podnikavců ovšem tehdy napadlo, co kdyby tady měli důvod vystoupit i jiní než ti místní. Jak je sem do příjemné krajiny, konkrétně na území zvané Ravinia, přilákat? Chtělo by to zde vybudovat zábavní zónu, převážně pod širým nebem, nicméně obohacenou o několik zastřešených prostor, kde se dá hrát, zpívat, vyprávět. Z nenápadného nápadu vyrostl projekt, který dnes během více než 2 letních měsíců přiláká na stovky různých vystoupení 100 000 diváků. Lákadlem pro ně není jen hudba nejrůznějších žánrů, případně diskuse s účinkujícími, ale také liberální přístup k tomu, jak se mohou při koncertech chovat. Pochopitelně se ani na klasiku nevyžaduje společenský oděv. Dokonce se na rozdíl od mnoha jiných míst, tady smí pod širým nebem při produkcích konzumovat jídlo i pití. Za předpokladu, že se člověk chová přiměřeně, což zdá se publikum dodržuje. Největší ze zdejších prostor, Hunter Pavilion, pod širým nebem zároveň je i není. Jak účinkující, tak diváci, sedící čelně k ním, jsou totiž pod střechou, vybudovanou na dekorativním sloupoví. Návštěvníci s levnějšími vstupenkami se musí po stranách spokojit s místem, jež není kryté. Celkem se sem vejde publikum o síle 2800 duší. Z dalších míst v Ravinii je záhodno se zmínit o historicky jediné zachované stavbě v celém areálu, kterou je Martin Theatre pro 850 diváků. A z hlediska klasické hudby pak především Bennett Gordon Hall. Jeho hlediště pojme sice jen 450 přítomných, ale těm se nabízí komorní hudba, recitály a diskuse. Například ročník 2026 má zde v Bennett Gordon Hall na programu pozoruhodné vystoupení a následně mistrovský kurz legendární americké mezzosopranistky, narozené, a teď poslouchejte, měsíc po konci druhé světové války, Frederiky von Stade. V jejím podání teď zazní v rámci našeho pořadu jedna z písní z Auvergne francouzského skladatele Josefa Cantelubeho. Royal Philharmonic Orchestra řídí Antonio de Almeida.

Jaký význam dodnes přisuzují pořadatelé rozměrného festivalu Ravíny a klasické hudbě, o tom nechť svědčí jen letmý výčet jmen, která ho v roli uměleckých ředitelů vedla. Najdeme tady zrovna tak dirigenta Seiji Ozawu, jako někdejšího manažera montrealských či newyorských filharmoniků Zarina Mehtu, mladšího bratra proslulého mistra taktovky Zubina Mehty. Nad muže zde ale výrazně vyniká úžasná americká dirigentka Marin Alsop, která při své bohaté činnosti vede festival v Ravinii od roku 2020 a velmi kreativně. Kdo žije v Chicagu a má rád klasiku, ten se tedy ani v létě nemusí nudit. Stačí se vypravit nedaleko, do Ravinie. A zváni jsou přirozeně i lidé zdaleka. Řadu zajímavých nahrávek uskutečnil se chicagskými symfoniky i dirigent James Levine. Patří k nim také slavná rapsodie v modrém George Gershwina, v níž Levine nejen vedl tento proslulý orchestr, ale zhostil se i klavírního partu.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
13: Koncert bez smokingu vám přináší
12: Klasik Praha.
14: Dnes večer se na Klasik Praha v rámci našeho koncertu bez smokingu můžete těšit na 3 nádherné hudební kusy z pera skladatelů, o nichž lze bez nadsázky říci, že jsou pilíři české hudby. Josef Suk, Leoš Janáček a Antonín Dvořák. A navíc v naprosto skvělé interpretaci. Uslyšíte 3 zásadní díla české houslové literatury přelomu 19. a 20. století. Slavný Dvořákův houslový koncert A-mol, Fantazii G-mol Josefa Suka a houslový koncert Leoše Janáčka Putování dušičky. Garancí kvality projektu a výsostné umělecké úrovně je osoba šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka a také solista všech 3 opusů Josef Špaček. Stěžejní Dvořákův opus koncert pro housle a orchestr A-mol Josef Špaček natočil v rámci zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 8. září 2014. Nahrávka Fantazie G-mol pro housle a orchestr Josefa Suka a koncert pro housle a orchestr Putování dušičky Leoše Janáčka vznikla v rámci 3 abonentních koncertů České filharmonie ve dnech 22. až 24. října 2014. Nahrávka chce světu připomenout 3 skladatelské ikony české hudby, a to v nejlepší interpretaci, jakou jsme si mohli vysnít, jak k nahrávce podotkl šéf-producent vážné hudby v Suprafonu Matouš Vlčinský, a to s prvním českým dirigentem a orchestrem a s houslistou, který je již dnes po právu řazen v mezinárodním měřítku mezi nejpozoruhodnější osobnosti své generace. Josef Špaček patří mezi absolutní špičku dnešní mladé generace houslistů. Studoval na prestižním Curtisově institutu ve Filadelfii, a to pod vedením Idy Kavafian a Jamieho Lareda. Svá studia zakončil ve třídě Isaaca Perlmana na New Yorkské Gillian School. V roce 2012 se stal laureátem světové houslové soutěže Královny Alžběty v Bruselu, která je odborníky považována za největší a nejnáročnější soutěž na světě s nejdelší historií. Jako solista vystupoval například s Philadelphia Orchestra, Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Auckland Philharmonia Orchestra, Brněnskou filharmonií, Ruskou komorní filharmonií a řadou dalších souborů a spolupracoval s dirigenty, jako jsou Jiří Bělohlávek, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, Asher Fish, Jakub Hruša či Eliahu Inbal. Přeji vám ničím nerušený poslech a krásný večer.
12: Koncert bez smokingu
13: na Klasik Praha.

0: tohle je Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Příjemný poslech Rádia Klasik Praha vám přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách jednoho z nejvýraznějších a často přehlížených skladatelů Hollywoodu, legendárního Basila Poledurise. Začínáme v tropickém ráji, který Basila katapultoval mezi hollywoodskou elitu. Když skládal hudbu pro romantické drama Modrá laguna, stál před nelehkým úkolem, jak hudbou vyjádřit čistotu, izolaci a dospívání dvou dětí na opuštěném ostrově a nesklouznout k lacinému sentimentu. Zkombinoval impresionisticky laděný orchestr s motivy a tématy, díky kterým si získal přízeň. Mnoho kritiků tehdy tvrdilo, že Poledurisova hudba je o třídu lepší než film samotný. Dodala totiž naivnímu příběhu hluboký až mysteriózní rozměr.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na řadě je soundtrack k Barbaru Conanovi, který je považovaný za absolutní vrchol epické filmové hudby 20. století. Byl to režisér John Milius, který prosadil Poledurise na post skladatele. Výsledkem je monumentální dílo, které nahráli v Římě s 90členým orchestrem a 24členým sborem. Poledurise dirigoval sám a kvůli jazykové bariéře a obrovskému rozsahu skladeb do práce s muzikanty věnoval hodně energie. Ve skladbě Anvil of Crom dokonce vrstvením nástrojů slyšíme 24 lesních rohů přes sebe.

To byla hudba filmu Barbar Conan. Dnes v pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o skladateli Basilu Poledrusovi. Epický středověk vystřídala syrová renesance v režii nizozemského vizionáře Paula Verhoevena. Spolupráce na historickém snímku Maso a krev byla prvním z několika setkání Poledruse s Verhoevenem. Skladatel zde geniálně propojil středověkou a renesanční náboženskou hudbu s moderním orchestrem. Neváhal ale použít i autentické dobové nástroje, jako jsou loutny, šalmaje a starobylé bubny.

Přesouváme se ke sci-fi. Když Paul Duris poprvé viděl pracovní sestřih Robocopa, údajně byl zděšen jeho brutalitou a nevěděl, jak k němu přistoupit. Teprve když mu režisér Paul Verhoeven vysvětlil, že jde o satiru a moderní převyprávění příběhu o vzkříšení a ztrátě lidskosti, našel ten správný přístup. Výsledný motiv Robocopa je geniálním spojením symfonického orchestru a chladné industriální elektroniky. Mimochodem právě Svita z Robocopa bude jedním z vrcholů koncertu Hudba Hollywoodu, který bude v neděli 4. října v pražském Rudolfinu.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. Já osobně jsem velkým fanouškem špionážních thrillerů a jako jeden z nejlepších považuji Hon na ponorku. Basil Poledouris vytvořil hudební doprovod, který funguje v každé scéně. Místo klasického hollywoodského napětí se rozhodl postavit hlavní téma na mohutném mužském sboru zpívajícím v ruštině, který evokuje sovětské armádní soubory. Text hymny v hlavním tématu si Poledouris sám napsal v angličtině a následně ho nechal přeložit do ruštiny profesorem univerzity.

A jdeme do finále. Dnešní poctu Basilu Poledourisovi zakončíme cestou do vesmíru. Po třetí a naposledy spojil Poledouris síly s Paulem Verhoevenem. U sci-fi se tedy hvězdná pěchota. Hudba k tomuto filmu musela plnit dvojí roli. Jednak reprezentuje vojenskou propagandu a za druhé musí podpořit akci. Poledouris vsadil na pochod v podání zejména žestových nástrojů a zběsilých smyčců. A třešničku na dortu je skladba Klenda to Drop, pasáž, kde lidstvo zahajuje výsadek na domovskou planetu brouků. Ukázkou se pro naše kloučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.